0: Dnešní šestý návrat do gotického roku 1996 jsme otevřeli skladbou Ascension od Kilian Camera. Italský projekt tehdy už dávno nepatřil k úplným nováčkům scény, ale právě v polovině 90. let dokázal výborně ukázat, jak se původně synthpopově a elektronicky založená temná hudba mohla proměnit něco mnohem obřadnějšího. A teď už se přesuneme ke gotickému roku v jeho americké podobě. London After Midnight patřili k výrazným jménům 90. vlny, která dokázala navázat na 80. tradici, ale zároveň dodat jinou teatralitu, temnější erotiku a klubový tah. Album Psychomagnet z roku 1996 patří k nahrávkám, na kterých se gothic rock potkává s výraznou písničkovostí a atmosférou nočního města. Z něj si pustíme skladbu Kiss.
1: My, Peťko, zasneme, bude tvá

Gotickou dvojici ve 135. dílu Darkwave uzavřeli němečtí The Garden of Delight skladbou Leviathan. Kapela patřila k těm projektům 90. let, které brali gothic rock nejen jako zvuk, ale taky jako celý svět symbolů, mystiky starých kultů a temných příběhů. Album Shawl z roku 1996 ukazuje jejich typický rukopis, rituální náladu a pocit, že posluchač nevstupuje jen do skladby, ale rovnou do nějakého zapomenutého chrámu. A teď se z kytarového šera přesuneme na elektronický parket. Norští Apoptygma Berserk byli v roce 1996 ve velmi důležité fázi. Album 7, psáno jenom jednoduše číslovkou, ukázalo, že IBM a Elektro ze Skandinávie má potenciál nejen prvních old school spolků. Stefan Groth a jeho projekt brzy pomohli definovat pojem future pop. Ze stále jasně IBM-kového alba 7 si pustíme skladbu Mourn.

0: EBM dvojici uzavřeli němečtí Stereo skladbou Deep z alba Venus Trap. To je přesně ten typ 90-kové elektroniky, ve které se EBM potkává s tvrdší klubovou produkcí pošilhávající po estetice taneční hudby. Není to romantická elektronika, spíš zvuk potemnělé laboratoře, zvukového města a tanečního parketu, na kterém se do rytmu nemizí lehce, ale skoro fyzicky. V podobně tvrdém, ale ještě crossoverovějším prostoru zůstaneme i dál. Připomeneme si labelovou dvojici z okruhu Machinery Records a sublabelu Dynamica. Tedy vydavatelství, které v 90. letech pomáhalo propojovat industriál, elektroniku, metal, alternativní rock a klubovou scénu. Jako první přijdou na řadu Think About Mutation, kapela z východního Německa, která dokázala míchat elektroniku, kytary a taneční energii s punkovou drzostí. Skladba Hell Raver si pustíme skladbu Try to Way to Move.
1: Ne, míří do Německa. Jevo! Už je tam.
2: Jo,

0: Crossoverovou dvojice uzavřeli UMF titulní skladbou alba Wunschkind v polovině 90. let. Už tato německá kapela patřila k zásadním jménům, která posouvala průsečík mezi elektronikou, metalem a tvrdou alternativou. Wunschkind není jen další úderný kus z temné diskotéky, je to hudba, ze které později vyšli samotní Rammstein. A teď přijde dvojice velkých men, která v roce 1996 nehrála úplně na jistotu. Začneme s The Cure. Ti měli v této době za sebou status jedné z nejdůležitějších kapel celé temné alternativy, ale album Wild Mood Swings přijali fanoušci i kritika hodně rozporuplně. Byla to deska barevnější, rozháranější a rozhodně méně gotická. Skladba The 13 ukazuje The Cure v poloze, která se opírá o latinskou rytmiku, popovou výstřednost a zvláštní lehkost, pod kterou pořád probleskuje typická smithovská melancholie.
1: Vy opravdu zlobíte.

Blok velkých men a jejich experimentů uzavřeli Swans z monumentálního dvojalba Soundtracks for the Blind. V jejich případě je rok 1996 spíše rokem konce jedné dlouhé etapy než běžného řadového alba. Soundtracks for the Blind působí jako obrovský archiv snů, hluku, mluveného slova, bolesti prázdných míst i pomalých drtivých písní. V ukázce Animus se potkala křehká rezignace s temnou zvukovou krajinou, která má daleko k běžné gotické písničce, ale duchem do dnešního pořadu patří dokonale. Po téhle těžké a rozlehlé ploše se vrátíme ke kratší písničkovější elektronice. Čeká nás synthpopová dvojice ze stáje Strange Ways Records. Jako první přichází na řadu němečtí Division, kteří v 90. letech patřili k výrazným představitelům melancholického elektronického popu. Album Fairyland s otazníkem na konci, samozřejmě z roku 1996, posunulo jméno skupiny do první synthpopové ligy. Z něj si pustíme skladbu I Regret.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 3 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej. Rádio Hej.
6: Stále posloucháte Darkwave na rádiu Hej. Synthpopovou dvojici uzavřeli B-Born Beton s skladbou The Color of Love z úhelného alba Nightfall. I tady jsme zůstali v německém prostředí a u labelu Strange Ways Records, který v 90. letech dokázal nabídnout elegantnější, melancholickou, melodickou a přitom dostatečně temnou alternativu k tvrdšímu EBM. B-Born Beton dobře připomínají, že temná scéna poloviny 90. let měla být nejen hlučná a bojovná, a taky křehká a popově přístupná. Teď se ale vrátíme ke gotickému roku. Jako první zazní američtí Sunshine Blind. Kapela vedená Caroline Blind patřila k výrazným jménům americké scény 90. let a album Liquid, samozřejmě z roku 1996, ukazuje jejich schopnost propojit kytarovou temnotu s naléhavým ženským vokálem a písničkami, které mají tah i melodii. Z alba si pustíme skladbu Release.

Gotickou dvojici uzavřeli švédští Dark Side Cowboys s skladbou Princess z alba Apocryphal. Švédská gotická scéna měla v 90. letech svůj specifický odstín, méně okázalý, více melancholický, chladný a melodický. Dark Side Cowboys do ní vnášeli kytarovou eleganci, romantickou zasněnost i dostatečnou dávku temného napětí. Princess dobře ukazuje, že gothic rock v roce 1996 v různých zemích získával vlastní přízvuk. No a teď se přesuneme k neofolku. Začneme americkým projektem Changes, který má kořeny hluboko v minulosti, ale do širšího povědomí temné scény se výrazněji propsal až díky 90-kovému neofolkovému boomu. Album Fire of Life, shrnující materiál ze 70. let, je bráno za opožděně vydané první neofolkové album historie a předobraz stylu i pro ta největší žánrová jména. Pustíme si skladbu The Saddest Thing.

neofolkovou dvojici uzavřel projekt Scorpion Wind s skladbou Preserve the Loneliness z alba Heaven Sent. Scorpion Wind byl projekt spojený s osobnostmi z okruhu Death in June, Boy Rice a Strange Through Joy. A právě proto v něm slyšíme směs neofolku, industriálního stínu, dekadentní nálady a neklidu, který není jen hudební, ale i symbolický. Po neofolku se vrátíme do darkwave a goticky elektronické písňové formy. Německý projekt In My Rosary patřil k těm jménům, která dokázala spojit melancholickou písničku, temnou elektroniku, akustické prvky i introvertní atmosféru. Album Farewell to Nothing z roku 1996 krásně zapadá do devadesátkové představy darkwave jako hudby mezi klubem, pokojem a vnitřní krajinou. Z ní si pustíme skladbu Memories.

Darko jejich dvojici uzavřeli američtí The Crooked Shadows skladbou Merlin My Bitterness z alba Telemetry of Fallen Angel. I v jejich případě slyšíme jinou podobu devadesátkového Darkwave, dramatičtější, tanečnější a výrazně postavenou na kontrastu elektroniky, houslí a charizmatického hlasu zpěváka Rouka. The Crooked Shadows se později stali jednou z kapel, které dokázaly temnou scénu přiblížit i širšímu klubovému publiku, ale už tady je slyšet jejich typický patos, romantika a naléhavost. A elektronickou linii v Darkwave ještě neopustíme, teď přijde EBM track a po něm jediný český zástupce dnešního playlistu. Začneme německým projektem Second Disease. Album Flame the Dark Through, samozřejmě zase z roku 1996, vyšlo u legendárního labelu Zotomok, tedy značky, která byla pro 90-kovou elektroindustriálně a EBM scénu mimořádně důležitá. My si z desky zahrajeme skladbu Guts Work.

Jediným českým zástupcem dnešního šestého návratu do gotického roku 1996 byl projekt Insist se skladbou The Heaven of Lightning Conductor z nahrávky Three Elements, vydané vlastním nákladem. Po německém IBM z okruhu Zotomok jsme se tak dostali k domácí připomínce toho, že temná elektronika a industriálně laděné hledání se v 90. letech neodehrával jen v Německu, Belgii nebo Skandinávii, ale i u nás vznikly nahrávky, které pracovaly s podobným napětím mezi rytmem, strojem, experimentem a klubovou estetikou. Často v mnohem skromnějších podmínkách, vydané vlastním nákladem, ale právě proto s osobitou naléhavostí. A teď prudce změníme kulisy. Po elektronice přichází Psychobilly dvojice, jako první kanačtí The Dead Cats, kapela, která do rockabilly energie přidávala hororovou nadsázku, garážový tah a špinavý humor. Rok 1996 a album Bucket of Love připomínají, že temná scéna se nikdy nepohybovala jen mezi gotickými katedrálami a industriálními továrnami. Občas stačil pleskající kontrabas, kytara, rychlost a lehce pokřivený úsměv. Pustíme si skladbu I'm a Rock.

Psycho byli dvojici uzavřeli Necromantics skladbou Demons are the Girl's Best Friend. Dánská kapela patří k nejznámějším jménům žánru a jejich rukopis jasný, kontrabas ve tvaru rakve, hororová stylizace, rychlost, melodie a černý humor. V dnešním playlistu figurují Necromantics jako připomínka, že temnota nemusí být vždycky pomalá, zasmušilá a vážná. Někdy má podobu ďábelsky svižné jízdy, která se spíš klebí, než aby truchlila. No a na závěr se znovu ponoříme do mnohem nehostinnějšího prostoru. Čeká nás Dark ambientní dvojice. Jako první britský projekt Endura, který v 90. letech patřil k výrazným jménům rituálně a okultně laděného temného ambientu. Album Black Eden z roku 1996 je zvuková ceremonie, noční krajina a pocit, že se člověk octl někde na hranici snu, rituálu a zániku. Pustíme si skladbu The Devil's Stars Burn Cold.

Poslední skladbou dnešního šestého návratu pořadu Dark Wave do roku 1996 byly Sardonic Seasitrix projektu Sleep Chamber. Americký projekt Johna Zevis patřil k dlouholetým a těžko zařaditelným jménům industriálního a experimentálního podzemí. Album Sacrosanct právě z roku 1996 ukazuje jeho temnou, tělesnou a industriálně experimentální tvář. No, takže jsme poslouchali další retro vydání pořadu Dark Wave na rádiu Hey. Dnes jsme se už po šesté vrátili do roku 1996, tedy do doby, kdy gotická a temná scéna nebyla jedním proudem, ale spletí mnoha cest. Vedle sebe tu existovali italští Kirlian Camera, američtí London After Midnight, němečtí Umf, norští Apoptygma Berserk, britští Endura, švédští Dark Side Cowboys, domácí Insist i Psychobilly Rozjížďka Necromantics z Dánska. A právě ta pestrost je možná nejlepším důkazem, že polovina 90.

90. let nebyla jen dozvukem 80kové gotiky, ale živým obdobím, kdy se temná hudba stále znovu přeskupovala, mutovala a hledala nové tvary. Na závěr už jenom důležité základní informace. Playlisty všech odvysílaných pořadů najdete na stránce pořadu na portálu Rádia Hej, kde si je můžete poslechnout i zpětně v podcastové sekci. Budu rád, když budeme ve spojení i mimo vysílání, třeba na našem facebookovém profilu facebook.com/darkwaveonradio. To byl dnešní 135. díl Darkwave. Za týden se na vás budu těšit v tradičním vysílacím čase znovu s novinkami z gotické scény. Pro tuto chvíli vám přeji klidnou dobrou noc.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 4 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej. Rádio Hej.

býval dobrým soustružníkem, ale spáchal ten nejhorší zločin. Ztratil šupleru. Snažili se ho vyhodit, místo toho vyhodil on je. Obviněn ze ztráty opouští soustruh a jde do rády a hej. Psanec, který loví psance. Soustružník.

0: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Bylo 5 hodin.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.
7: Na nic si ne.
8: Vzpomínky je to nejhezčí, co nám zbylo. Posloucháte vysílání pro pamětníky v černobílé kvalitě.

U mikrofonu je Marota a na rádiu Hej startuje Marotovorej. Na letošním Rock for People to rozsvítí legendární Saxon, no a my si v dnešním Marotovorej poslechneme jejich poslední album Hellfire and the Nation. Užijte si Saxon na rádiu Hej a přeju kvalitní poslech.

Marotovorej ti přináší e-shop Film na DVD. Vaše brána do světa hudby a filmu. Scháníš vinyl, CD nebo film? Tak navštiv www.filmnadvd.cz.

0: Co to piješ?
1: Výbornou kávu. Výběrovou 100% arabiku Carrera z pražírny Hospodářský.
0: Prosím tebe, kafe jako každý jiný.
1: Věř mi, oproti ostatním kávám, to je velký rozdíl. Pražení kávy je kumšt a pan Hospodářský tomu řemeslu opravdu rozumí.
0: Chceš mi říct, že i já poznám rozdíl?
1: Že váháš? Pojď, zajdem k němu do pražírny, kde ochutnáš a sám uvidíš. Přímo tam si balenou kávu hned kup, ať máš taky na doma. A nebo i s doručením teď snadno objednej na pražírnahospodarský.cz.
2: Metal Fest Opener.
3: Do plzeňského Lachotína v červnu míří Toby Samet a jeho Avantasia.
4: Naposledy zde uvidíte naživo Sepulturu.
3: Dorazí kultovní Anthrax.
4: 50 let na scéně tady oslaví Accept.
3: A těšit se můžete i na Pain, Gotthard, Camelot a řadu dalších.
2: Metal Fest.
3: Od 5. do 7. června v amfiteátru Lachotín.

0: Na rádiu Hey dohrálo album Hellfire and the Nation od Saxon, který to rozjedou na letošním Rock for People. Dnešní maratovory je u konce, já se s váma loučím a budu se těšit zase příští středu ve 14 hodin a pak v repríze v pátek v 5 hodin ráno a taky v sobotu ve 2 odpoledne. Mějte se!
1: Milí posluchači, posloucháte nekonečné radionovely z Venezuely.
2: Doña Mimoňa, Juan Perverés, Don Celadon, Pedro González a další.
3: Dlouho jsme nebyli tady ve Spojených státech. Vidíte, přátelé.
4: Ano, Don Celadone, je to od George Bushe hezké, že pozval své přátele z venezuelské mafie na tuto slavnost.
5: No, podívejte, pan prezident už jde ke svému řečnickému pultíku.
4: Jú, máte pravdu, Pedro Gonzálesi.
6: Ladies and gentlemen, mnozí mi vyčítají, že stále nemáme nejhledanějšího teroristu světa. Jsem z toho smutný, ale řeknu vám, přátelé, já už zažil pocit, že ho máme. Víte, dost často na to myslím. Tuhle jsme měli v Bílém domě setkání s našimi spojenci. Byl jsem si odskočit a jak jsem tak stál zamyšlený nad mušlí, stoupil si vedle mě Tony Blair. Chvíli jsme mlčeli a pak Tony řekl tu větu. Georgi, nebuď smutný, podívej se dobře, vždyť my ho máme, oba dva ho máme.
5: Thank you.
6: A teď dovolte, abych z tohoto místa pozdravil Dona Celadona a ostatní členy venezuelské mafie, kteří mi k mému znovuzvolení hodně, ale opravdu hodně pomohli. A prosím někoho z nich sem na jeviště, prosím.
3: Tak běžte vy, Dona Limoňo, já se na to necítím, snímají to kamery celého světa.
4: Děkuji za důvěru, Dona Celadone.
6: Vítejte tady u pultíku. Máte slovo, Doňo Mimoňo.
4: Thank you. Hello, everybody. Dovolte, abych pozdravila z tohoto místa také mojí babičku doma ve Venezuele. Hello, everybody. Jak se máš? How are you? Mám také ráda ty dva plišáky. How are you a hele. Díky.
6: Nerozumím. Pokračujte, prosím.
4: Mám Ameriku velmi ráda a tak jako se Američané zajímají o historii jiných států, zajímám se já o historii Ameriky. Už od malička. Například když vzpomenu to velké černošské hnutí hráčů pingpongu tady v Americe.
6: Sorry, jakých černošských hráčů pingpongu? O tom nic nevím a to jsem prezident.
4: No, jak ho vedl ten černošský vůdce, Martin Luther King.
6: Oh, Jesus, to je trapas, sleduje to celý svět.
4: Ovšem, jedné věci nerozumím, Mr. Bush. Jak může taková demokratická země, jakou Amerika je, dopustit, že jedním z jejich symbolů demokracie je socha generála Ludvíka Svobody? A taky mi byl blízký ten prezident John Fitzgerald Kennedy. Na to myslím vždycky, když je mi v autě špatně.
6: Oh God, jaký Kennedy? Kennedy, John Fitzgerald Kennedy. Prosím vás, ochranka, odveďte ji, no to je strašný trapas.
4: Co je, kam mě vedete? Počkejte, já jsem ještě neskončila.
3: Pane Bože, to je opravdu Mimoňa.
1: Slyšeli jste nekonečné radionovely z Venezuely.
7: Poslouchám rádio, hej, naši při něm vařej.
8: A někdy taky pařej.

0: Dobré ráno, bylo 6 hodin, posloucháte
1: Hey Radio.
2: Full time rock for you.
3: Radio Hey.
4: Radio Hey.
5: Ať jsi mladej nebo starej, poslechni si Traktor na Hey, Hey, Hey.

0: Počasí.
1: Dnes bude jasno až skoro jasno. Nejvyšší denní teploty 22 až 27 stupňů Celsia. Teplota na horách v 1000 metrech kolem 17 a foukat má slabý severozápadní vítr. Bio 1. Mírná zátěž. Hezký den vám přeje ze studia Veronika.

0: docente, pane docente, tak už je to tady.
1: Co pak se stalo, slečno inženýrko?
0: Zachytili jsme signál z vesmíru. Zřejmě jde o inteligentní bytosti.
1: Přehrajte mi to ještě jednou.
2: Rock on air every.
1: Ne, to jste zachytili vlny rádia, hej. Vysílají na FM už téměř po celých Čechách a na Moravě. Na to nepotřebujete zařízení za několik milionů. Rádio Hej si můžete naladit na běžném rádiu a také na internetu. Stačí navštívit stránky www.hejradio.cz.

0: Dobré ráno, bylo 7 hodin, posloucháte
1: Hey Radio.
2: Full time, rock for you.

0: Počasí.
1: Dnes bude jasno až skoro jasno. Nejvyšší denní teploty 22 až 27 stupňů Celsia. Teplota na horách v 1000 metrech kolem 17 a foukat má slabý severozápadní vítr. Bio 1. Mírná zátěž. Hezký den vám přeje ze studia Veronika.

0: den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
1: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
0: Těšíme se na vás.
2: Bylo 8 hodin.
3: Posloucháte
4: Hey Radio.
5: Hey Radio.
6: Full time rock for you.
7: Radio Hey.
8: Radio Hey.

0: Centre, Pamedlo Centre, tak už je to tady.
1: Co tak se stalo, slečno inženýrko?
0: Zachytili jsme signál z vesmíru. Zřejmě jde o inteligentní bytosti.
1: Přehrajte mi to ještě jednou.
2: Rock on air every.
1: Ne, to jste zachytili vlny rádia, hej. Vysílají na FM už téměř po celých Čechách a na Moravě. Na to nepotřebujete zařízení za několik milionů. Rádio Hej si můžete naladit na běžném rádiu a také na internetu. Stačí navštívit stránky www.hejradio.cz.

0: Počasí.
1: Dnes bude jasno až skoro jasno. Nejvyšší denní teploty 22 až 27 stupňů Celsia. Teplota na horách v 1000 metrech kolem 17 a foukat má slabý severozápadní vítr. Bio 1. Mírná zátěž. Hezký den vám přeje ze studia Veronika.

0: v Českém Krumlově. Výstava Picasso Live, originální díla a příběh génia. Nově prodlouženo do konce roku 2026. www.theworldofpicasso.com.
1: MCAR Studio. MCAR Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od MCAR Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
2: Bernard Fest je tady. Lucie, Dimitri, Tři sestry, Olympik, Marie Rotrová, Marpo a další hvězdy. 19. a 20. června v Humpolci. Dva dny skvělé muziky, dobrého piva a jedinečné atmosféry. Vstupenky na bernardfest.cz.
3: Rádio Hej. Zůstaň s námi na Hej.

0: No, chlapče, to už tady bylo.
1: Aha, už je to tu zase a v rokovějším rochu.

0: Už vás nebaví dlouho odcházející maily, kolegové mizející z videohovorů a nekonečné stahování prezentací? Tak už nečekejte a zbavte se špatného netu. My jsme JM Networks. Malé a velké firmy i nejnáročnější klienti v Praze a jihovýchodním okolí. Připojte se k naší síti tou nejvyšší rychlostí a kvalitou. JM Networks. Řešíme na míru vaše požadavky. www.jmnetworks.cz jmnetworks.cz.
1: Chceš vidět naživo Dimitri, Tři sestry a Harley ve Frýdku Místku? Festival Hellblaze 2026 otvírá sezónu 5. a 6. června a k tomu ještě dostaneš Red Zed, Aleše Brichtu, Amorfia, místní pořadající kapelu 100 na 100 a spoustu dalšího. Tak neváhej, lístky seženeš na ticket portálu a na webu hellblaze.cz. Léto začíná tady. www.hellblaze.cz.
2: Ztrácíte se v džungli právních předpisů, norem a nevíte si rady s čímkoliv v oblasti práva? Proto jsme tady my. Advokátní kancelář doktorky práv Markéty Němcové a jejího vyladěného rokového právního týmu. Ten vás provede džunglí práva občanského, pracovního, rodinného, ale i právem obchodních společností, právním servisem v oblasti nemovitostí či zpracováním právní dokumentace, prohlášení vlastníka a dalších právních služeb. A proč zrovna naše advokátní kancelář? Prostě proto, že máme dlouholetou praxi, jsme vysoce efektivní, disponujeme perfektní znalostí platného práva i soudní judikatury. To všechno dohromady vytváří podmínky pro ty nejkvalitnější rokové právní služby v rytmu nejlepší rokové muziky. AK Němcová, Rígrova 1, Brno Královo pole. Telefon 725 966 221. E-mail nemcova@aknemcova.cz.
3: Dobré ráno, bylo 9 hodin, posloucháte
4: Hey Radio.
5: Full time rock for you.
6: Radio Hey.
7: Radio Hey.
8: Jste nespokojeni s politickou situací? Trápí vás zaměstnání, šéf? Hroutí se vám manželství a to nikoli vaší vinou?
9: Nevadí, je tady Radio Hey. Rádio Hej vás přenese do světa, v němž je nastolena spravedlnost. Právo je činěno zadost a čistá bílá košile vítězí nad špínou lží a nenávistí. Spojte se s námi. Na nosných vlnách Rádia Hej vám nabídneme lepší svět, svět hudby, svět přátelství

0: svět lásky. Rádio Hej, váš průvodce dnešní realitou.
1: Přátelé, kamarádi a posluchači Rádia Hej, tady je Kuba z kapely Grammy. Představujeme vám naši novinku, která se jmenuje Na první pohled a přejeme příjemný poslech.

0: Počasí.
1: Dnes bude jasno až skoro jasno. Nejvyšší denní teploty 22 až 27 stupňů Celsia. Teplota na horách v 1000 metrech kolem 17 a foukat má slabý severozápadní vítr. Bio 1. Mírná zátěž. Hezký den vám přeje ze studia Veronika.

0: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Auto Jarov.
1: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Auto Jarov nebo do Auto Jarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
0: Těšíme se na vás.
2: Českou rokovou hitparádu na rádiu Hej podporuje pivovar Sviany.
3: Sviany, české tradičně vařené pivo.
4: Bylo právě 10 hodin. Posloucháte
5: Hej Rádio.
6: Full time rock for you.
7: Rádio Hej. Rádio Hej.
8: Ahoj, zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinilu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz.

0: Počasí.
1: Dnes bude jasno až skoro jasno. Nejvyšší denní teploty 22 až 27 stupňů Celsia. Teplota na horách v 1000 metrech kolem 17 a foukat má slabý severozápadní vítr. Bio 1. Mírná zátěž. Hezký den vám přeje ze studia Veronika.

0: www.okna.hned.cz. Okna. Okna hned. Okna.hned.cz. Říkám ti, zapiš si Okna hned. Ne, abys to zapomněl nebo splet. Ceny jsou super, práce rychlá. Na to není ČR zvyklá. Žaluzie, kliky, okna, sítě. O všechny starosti připraví tě. Vaší kůče zlepší vzhled. Okna.hned.cz.
1: Bernard Fest je tady. Lucie, Dimitri, Tři sestry, Olympik, Marie Rotrová, Marfo a další hvězdy. 19. a 20. června v Humpolci. Dva dny skvělé muziky, dobrého piva a jedinečné atmosféry. Vstupenky na bernardfest.cz.

0: Čau, tady Dalibor z kapely LDGC. Pro závod Kilpy Heroes Race jsme natočili nový single Staň se hrdinou, protože přesně o tom tenhle závod je. Překonat sám sebe. Přijď 6. června 2026 do Hradce nad Moravicí a staň se hrdinou i ty. Rádio Hej bude u toho taky. Více info heroesrace.cz.
1: Bylo 11 hodin. Posloucháte
2: Hej Rádio.
3: Full time rock for you.
2: Hej Rádio. Hej Rádio.

0: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
1: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
0: Těšíme se na vás.
2: Bernard Fest je tady. Lucie, Dimitri, Tři sestry, Olympik, Marie Rotrová, Marpo a další hvězdy. 19. a 20. června v Humpolci. Dva dny skvělé muziky, dobrého piva a jedinečné atmosféry. Vstupenky na bernardfest.cz.
3: Ztrácíte se v džungli právních předpisů, norem a nevíte si rady s čímkoliv v oblasti práva? Proto jsme tady my. Advokátní kancelář doktorky práv Markéty Němcové a jejího vyladěného rokového právního týmu. Ten vás provede džunglí práva občanského, pracovního, rodinného, ale i právem obchodních společností, právním servisem v oblasti nemovitostí či zpracováním právní dokumentace, prohlášení vlastníka a dalších právních služeb. A proč zrovna naše advokátní kancelář? Prostě proto, že máme dlouholetou praxi, jsme vysoce efektivní, disponujeme perfektní znalostí platného práva i soudní judikatury. To všechno dohromady vytváří podmínky pro ty nejkvalitnější rokové právní služby v rytmu nejlepší rokové muziky. AK Němcová, Rígrova 1, Brno Královo pole. Telefon 725 966 221. E-mail nemcova@akniemcova.cz.
4: Máš pocit, že je tvojí kapelu dostatečně slyšet?

0: Posloucháte pravidelnou rokovou hodinu.
1: Double.
0: Každý den v tomto čase.
1: Double.
0: Výběr klasického roku z našeho playlistu.
1: Od 12 do 14 hodin.
0: Double.

0: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
1: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
0: Těšíme se na vás.
2: Bylo 13 hodin. Posloucháte
3: Hey Radio. Classic rock radio from the days of my youth. Hey, hey, hey. On Hey Radio.
4: Čau, tady Viktor Dix, kapely Wow a Rockopery Praha. A tě vám hej, nejlíp na rádiu. Hej. Už je vám hej? Mně už jo. Poslouchejte Big Beat.

0: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
1: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
0: Těšíme se na vás.
2: Bylo 14 hodin. Posloucháte Hey Radio.
3: Classic rock radio from the days of my youth. Hey, hey, hey. On Hey Radio.
4: Jste nespokojeni s politickou situací. Trápí vás zaměstnání, šéf, hroutí se vám manželství, a to nikoli vaší vinou.
5: Nevadí, je tady Rádio Hej. Rádio Hej vás přenese do světa, v němž je nastolena spravedlnost.

0: že slyšeli, že náš svět se hroutí a že jsme v prdeli.
1: Rádio Hej. Rádio Hej. Zůstaň s námi na Hej.

0: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
1: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
0: Těšíme se na vás.
2: Bylo právě 15 hodin. Posloucháte Hey Radio.
3: Full time rock for you. Radio Hey.

0: docente, pane docente, tak už je to tady.
1: Co pak se stalo, slečno inženýrko?
0: Zachytili jsme signál z vesmíru. Zřejmě jde o inteligentní bytosti.
1: Přehrajte mi to ještě jednou.
2: Rock on air every.
1: Ne, to jste zachytili vlny rádia, hej. Vysílají na FM už téměř po celých Čechách a na Moravě. Na to nepotřebujete zařízení za několik milionů. Rádio Hej si můžete naladit na běžném rádiu a také na internetu. Stačí navštívit stránky www.hejradio.cz.

0: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
1: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
0: Těšíme se na vás.
2: Bylo 16 hodin. Posloucháte Hey Radio.
3: Full time rock for you. Radio Hey.
4: Radio Hey.

Hey Rádio. Hey Rádio. Klasické hity ve vašem městě. Rock a pop rock. Ta nejlepší muzika z 80. a 90. let. Hey Rádio. Na nic si nehrajem. Prostě hrajem. Hey Rádio.

Ladíte páteční rádio, hej, hezké odpoledne vám už od mikrofonu přeje Standa Čeněk a samozřejmě dál nás čeká jenom ta nejlepší muzika. A já myslím, že v tomhle případě vůbec, ale ani trochu nepřeháním. Tak posuďte sami, za chvilku Red Hot Chili Peppers, nebo třeba Rod Stewart, a nebo třeba legendární kapela Nazaret. Tak to jen namátkou vybírám z toho, co nás dneska odpoledne čeká, a bude toho samozřejmě mnohem a mnohem víc. Tak co popřát? Ještě jednou hezké a parádní páteční odpoledne.

0: Vítáte a posloucháte páteční Rádio Hej. Víkend před námi a počasí jak vymalovaný, tak doufám, že z toho máte radost, podobně jako já. Zkuste mi třeba do Messengeru a na Facebooku Rádia Hej napsat, co plánujete na dnešní večer, nebo co chystáte třeba na víkend, a klidně k tomu připište i song, který byste chtěli zahrát. Když to jen trochu půjde, tak vám tu písničku zahraju, a pokud ten váš plán, o kterém mi napíšete, bude alespoň trochu zajímavý, tak ho třeba zveřejním a podělíte se o své plány s našimi posluchači. Tak zkuste to na Messengeru, na Facebooku. Další muzika ode mě, a taky slibuju, že se dnes podíváme a připomeneme si výročí vydání jednoho slavného, ale velmi slavného alba, jedné velmi, velmi, velmi slavné kapely. Tak nebudu zatím nic napovídat ani nic naznačovat, počkejte si na to. Nazaret, už za chvilku taky Green Day nebo Linkin Park. Jsme Rádio Hej.
1: Hej rádio, hej rádio, klasické hity ve vašem městě. Rock a pop rock. Ta nejlepší muzika z 80. a 90. let. Hej rádio, na nic si nehrajem, prostě hrajem. Hej rádio.

0: Je 17 hodin a vy posloucháte páteční odpolední Rádio Hej, s vámi i dál Standa Čeněk. No a taky po 17. pro vás samozřejmě budu mít další porci skvělý muziky, tak budou tady třeba Hammerfall nebo Attic Demons. A taky si připomeneme vydání jedné slavné desky, totiž přesně před 40 lety vydala švédská kapela Europe své nejslavnější album. Tak hádejte, jaké to bylo, je to celkem snadné uhodnout, my si o téhle desce už za chvilku povíme víc na Rádio Hej.
1: Rádio je slyšet.

0: Chceš vidět naživo Dimitri, Tři sestry a Harley ve Frýdku místku? Festival Helldays 2026 otvírá sezónu 5. a 6. června a k tomu ještě dostaneš Red Z, Aleše Brichtu, Amorfia, místní pořadající kapelu 100 na 100 a spoustu dalšího. Tak neváhej, lístky seženeš na ticket portálu a na webu helldays.cz. Léto začíná tady. www.helldays.cz.
1: Zdraví vás Honza Toužimský z kapely Arakain. Rád bych vás pozval 18. července do Horní Pěny na fotbalové hřiště, kde vypukne Kotel Hell Festival. Bude tam spousty dobrýho jídla a spoustu skvělý muziky. Těšíme se na vás, ahoj.
2: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
3: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Picasso v Českém Krumlově. Výstava Picasso Live, originální díla a příběh génia. Nově prodlouženo do konce roku 2026. www.theworldofpicasso.com

0: Holochotína v červnu míří Toby Samet a jeho Avantasia.
1: Naposledy zde uvidíte naživo Sepulturu.
0: Dorazí kultovní Anthrax.
1: 50 let na scéně tady oslaví Accept.
0: A těšit se můžete i na Pain, Gotthard, Camelot a řadu další.
2: Metal Fest.
0: Od 5. do 7. června v amfiteátru Lochotín.
3: Bernard Fest je tady. Lucie, Dimitri, Tři sestry, Olympik, Marie Rotrová, Marfo a další hvězdy. 19. a 20. června v Humpolci. Dva dny skvělé muziky, dobrého piva a jedinečné atmosféry. Vstupenky na bernardfest.cz.
4: Tak tohle nechceš. Přezuj si kvalitu u nás v pneuservisu Sapa v Libušské 514 na Praze 4. Jsme tu pro vás každý den již 20 let. Máme 5000 pneumatik skladem na všechny typy osobních vozidel. Kromě toho vám poskytneme bezchybný servis a připravíme vám vaše auto na STK. Více o pneuservisu a autoservisu Sapa Šťastný najdete na stránkách pneuservissapa.cz.
5: Pneuservis Sapa. Vymění ti gumy na to.
6: Bylo 17 hodin. Posloucháte
7: Hey Radio.
8: Full time rock for you.
9: Radio Hey. Radio Hey.
10: Zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusinovým albem 101. Album vyjde na vinilu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz.

Čau, tady Dalibor z kapely LDGC. Pro závod Kilpy Heroes Race jsme natočili nový single Staň se hrdinou. Protože přesně o tom tenhle závod je. Překonat sám sebe. Přijď 6. června 2026 do Hradce nad Moravicí a staň se hrdinou i ty. Rádio Hej bude u toho taky. Více info heroesrace.cz.

parádně může znít páteční odpoledne na rádiu Hej. Přesně před 40 lety, tedy abych byl úplně pindlich, jak se říká, tak to bylo 26. května před 40 lety, tedy 26. května v roce 1986, vydala švédská kapela Europe své nejslavnější album, a to album The Final Countdown. A právě tahle deska katapultovala kapelu Europe mezi největší rockové hvězdy 80. let. Na tom albu najdeme nesmrtelné hity jako Kerry, Rock the Night nebo právě titulní The Final Countdown s ikonickým klávesovým motivem, který zná snad úplně každý fanoušek rocku. Zajímavostí je, že tahle skladba měla původně sloužit jen jako koncertní intro, ale nakonec se z ní stal celosvětový hit číslo 1. Deska se vyšplhla do top desítky amerického žebříčku Billboard a prodali se jí miliony kopií po celém světě. A bylo to také první album Europe s klávesistou Mickem Michaelim a bubeníkem Ianem Hoglenem. A i po 40 letech zůstává tahle deska, The Final Countdown, jednou z největších rockových hymen všech dob. A kapela navíc výročí připomíná i speciálním jubilejním turné. Tak teď je snad na slunce jasné, jakou muziku si na rádiu Hej v pátek odpoledne budeme hrát.

0: Na rádiu Hej se v pátek odpoledne můžete taky lecos dozvědět. Teď třeba to, jaké počasí nás čeká. Tak v noci čekejte zpočátku jasno až polojasno. Během noci ale začne od severozápadu přibývat oblačnosti. Kránu se hlavně na severu a severovýchodě mohou objevit přehánky nebo déšť. Teploty klesnou na 15 až 11 stupňů Celsia. V údolích výjimečně až k 8 stupňům. Vítr zatím slabý, nad ránem v Čechách zesílí. No a zítra, tedy v sobotu, čekejte víc oblačnosti, čekejte místy také přehánky nebo bouřky. Ráno a dopoledne bude nejvíc pršet na severu a severovýchodě. Během dne se přehánky mohou objevit i jinde. K večeru začne od severu přibývat oblačnosti i srážek. Teploty vystoupí na letních 24 až 28 stupňů Celsia, na severovýchodě bude kolem 22 a foukat bude mírný severozápadní až severní vítr. Tak s malým zaškobrtnutím jsme se dozvěděli, jaké počasí bude. A teď, co se týká muziky, tak Imagine Dragons už za chvilku, taky Palaj Royal nebo Don Felder. Hezké odpoledne.
1: Pane docente, tak už je to tady.
2: Co tak se stalo, slečno inženýrko?
1: Zachytili jsme signál z vesmíru. Zřejmě jde o inteligentní bytosti.
2: Přehrajte mi to ještě jednou.
3: Rock on air everywhere.
2: To jste zachytili vlny rádia, hej. Vysílají na FM už téměř po celých Čechách a na Moravě. Na to nepotřebujete zařízení za několik milionů. Rádio

0: Express. Kolonu evidujeme na D1 z Prahy na Brno mezi 10. a 25. kilometrem. Zdržení se pohybuje okolo 1 hodiny. V koloně se navíc stala dopravní nehoda v úseku dopravního omezení na 24. kilometru v pravém jízdním pruhu. Projíždí se pouze levým jízdním pruhem. Nesouvislá kolona se utvořila také na D1 před Brnem od Prahy mezi 181. a 196. kilometrem, ale mění se to. I tady počítejte s 20 minutami navíc. Na D1 u Brna naberete 40 minut také na Prahu mezi 197. a 188. kilometrem. A nehoda se stala také v koloně na Pražském okruhu směrem na Modlatice na 23. kilometru. Kolona je na 40 minut mezi 24. a 18. kilometrem. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra Ředitelství silnic a dálnic Martina.
1: Profesionálové vědí, že kvalita barev rozhoduje. Klema Barvy. Největší specializovaná prodejna barev a laků v Pardubicích. Klema Barvy. Nabízíme špičkové nátěrové hmoty od značek, jako jsou Tikurila, Jup, Het, Remers, Osmo a další. Poskytujeme odborné poradenství a individuální přístup pro profesionály i pro váš domov. Klema Barvy. Místo, kde barvám opravdu rozumíme. Hradištská 407, areál JIP, Staré Hradiště.
2: Bylo 18 hodin. Posloucháte
3: Hey Radio.
4: Hey Radio.
5: Full time rock for you.
6: Radio Hey.
7: Radio Hey.
8: Vzpomínky je to nejhezčí, co nám zbylo. Posloucháte vysílání pro pamětníky v černobílé kvalitě.
9: Milí posluchači, posloucháte nekonečné radionovely z Venezuely.
10: Doña Mimoňa, Juan Perverés, Don Celadon, Pedro González a další.
11: Dlouho jsme nebyli tady ve Spojených státech. Vidíte, přátelé.
12: Ano, Don Celadone, je to od George Bushe hezké, že pozval své přátele z venezuelské mafie na tuto slavnost.
13: No, podívejte! Pan prezident už jde ke svému řečnickému pultíku.
12: Jú, máte pravdu, Pedro Gonzálesi.
14: Ladies and gentlemen, mnozí mi vyčítají, že stále nemáme nejhledanějšího teroristu světa. Jsem z toho smutný, ale řeknu vám, přátelé, já už zažil pocit, že ho máme. Víte, dost často na to myslím. Tuhle jsme měli v Bílém domě setkání s našimi spojenci. Byl jsem si odskočit a jak jsem tak stál zamyšlený nad mušlí, stoupil si vedle mě Tony Blair. Chvíli

0: Tak běžte vy do něj, Mimoňo. Já se na to necítím. Snímají to kamery celého světa.
1: Děkuji za důvěru, Done Seladone.
2: Vítejte tady u pultíku. Máte slovo, Doňo Mimoňo.
1: Thank you. Hello, everybody. Dovolte, abych pozdravila z tohoto místa také mojí babičku doma ve Venezuele. Hello, everybody. Jak se máš? How are you? Mám taky ráda ty dva plyšáky. How are you a hele. Díky.
2: Nerozumím, nerozumím. Pokračujte, prosím.
1: Mám Ameriku velmi ráda a tak, jako se Američané zajímají o historii jiných států, zajímám se já o historii Ameriky. Už od malička. Například bych vzpomenu to velké černošské hnutí hráčů pingpongu tady v Americe.
2: Sorry, jakých černošských hráčů pingpongu? O tom nic nevím a to jsem prezident.
1: No, jak ho vedl ten černošský vůdce, Martin Luther King.
2: Oh, Jesus. To je trapas, sleduje to celý svět.
1: Ovšem, jedné věci nerozumím, Mr. Bush. Jak může taková demokratická země, jakou Amerika je, dopustit, že jedním z jejich symbolů demokracie je socha generála Ludvíka Svobody? A taky mi byl blízký ten prezident John Fitzgerald Kennedy. Na toho myslím vždycky, když je mi v autě špatně.
2: Oh God, jaký Kennedy? Kennedy, John Fitzgerald Kennedy. Prosím vás, ochranka, odveďte ji, no to je strašný trapas.
1: No, co je, kam mě vedete? Počkejte, já jsem ještě neskončila.
0: Pane Bože, to je opravdu Mimoňa.
3: Slyšeli jste nekonečné radionovely z Venezuely.
4: Radio Hey!

0: Je 11 minut po 18. hodině a taky v tento čas posloucháte páteční odpolední Rádio Hej, s vámi i dál Standa Čeněk a já jenom krátce prozradím, že další muzika, která nás čeká, tak rozhodně bude stát za to. Scorpions, taky Ozzy Osbourne nebo kapela Magnum a nebo Blackstone Sherry. Tak hezké odpoledne.
1: Hej Rádio, Hej Rádio, klasické hity ve vašem městě. Rock a pop rock. Ta nejlepší muzika z 80. a 90. let. Hej Rádio, na nic si nehrajem, prostě hrajem. Hej Rádio.

0: Vincente, tak už je to tady.
1: Co pak se stalo, slečno inženýrko?
0: Zachytili jsme signál z vesmíru. Zřejmě jde o inteligentní bytosti.
1: Přehrajte mi to ještě jedno.
2: Rock on air every day.
1: To jste zachytili vlny rádia, hej. Vysílají na FM už téměř po celých Čechách a na Moravě. Na to nepotřebujete zařízení za několik milionů. Rádio, hej, si už

0: Ladíte páteční Rádio Hej, 18 hodin k tomu 29, teď už vlastně 30 minut. Tak to je aktuální a přesný čas a před námi další muzika. Ještě předtím prozradím, pokud ještě nevíte, že v Česku máme nového miliardáře. Ano, v Česku padla historicky nejvyšší loterijní výhra. Jeden šťastlivec totiž v Eurojackpotu vyhrál téměř 2 miliardy 900 milionů korun. Nepředstavitelná suma. Ví se už, že šlo o člověka, který sází online u společnosti Allwyn a patří mezi dlouhodobé klienty. Ten tiket ho vyšel na 400 korun. A vidíte, teď takováhle částka. Z té musí samozřejmě ještě společnost odečíst daň, která nebude úplně malá. 437 milionů korun činí, ale myslím si, že i tak ta zbylá částka je fantastická. Tak samozřejmě gratuluju šťastnému výherci. A teď už další muzika, tak dál hezké odpoledne.
1: Rádio Hej. Zůstaň s námi na Hej.

Že nám to dnešní společné odpoledne zase uteklo jako voda, jasná věc, tak nezbývá, než se rozloučit pro dnešek. Mějte se skvěle, báječně, přímo fantasticky, užijte si dnešní večer, užijte si celý víkend a rozhodně dál poslouchejte Rádio Wave.

0: rádio, hej.
1: No, chlapče, to už tady bylo.
2: Aha, už je to tu zase a v rokovějším ruchu.

Hezký a příjemný večer, milí posluchači. Máme pátek, já zaskakuju a od mikrofonu tedy vám přeje příjemný poslech Honza Kulík a dáme se do toho. Dneska lehce kalendář, jen tak decentně, aby se neřeklo. Odevírák večera, dneska bychom mohli zkusit Def Leppard. Třeba, co vy myslíte na to? Zkusíme to.

Tak dáme se do kalendáře, Lepardi hráli. Máme tady, co se stalo v dějinách muziky, že jo, 29. května. V roce 42, 29. května, považte, Bing Crosby natáčí nesmrtelný song Bílé Vánoce. No tak to má dobře načasovaný teda. On ještě skončil květen a už Bílé Vánoce. Připomeňte mi to před Vánocem a já vám to zahraju. Poskočíme do roku 1943, to se narodil 29. května Antonín Viktora, mezi přáteli nazývaný Tony. To jsou JTH, SHQS, Jazz Sanatorium a taky CK Vokál, považte. Tak jo.

Dalšího tady máme ještě 43. rok stále. A to se narodil 29. května, se narodil Gary Brooker. To jsou Procol Harum, pokud se teda nemýlím. A mám takový dojem, že asi jo.

Tak to byly Protokol Hallium a máme tady rok 1949, 29. květen, když se narodil Francis Rossi. Francis Rossi, to asi budou status quo.

V roce 1951 se narodil 29. května, no tak kdy jinak, že jo? Miloš Morávek, to je Regenerace Progres 2, nebo 2, a taky Futurum.

Tak to byly Futurum 1952. 29. května se narodil Václav Veselý, to jsou Kroky, ETC, Dobrá úroda, Dobrohošť a taky Framus Five. Já bych vám zahrál ty hodně starý Framus Five, to ještě možná neznáte. Jedni z prvních dokonce.

Tak to byly Framus 5, hodně starý teda, dá se říct, že jedny z prvních desek, co vydali. V roce 1955 se narodil Mike Porcaro, to je známá kapela, no, poznáte sami.

Takže Afrika, jak jinak, no a v roce 60 se narodil 29. května Mel Kiner, dlouholetý bubeník kapely Simple Minds.

Tak to byly Simple Minds a my se podíváme do roku 62. 29. května narozený zrovna byl John Petter. John Petter, to jsou Baby Bird. Taky taková hezká kapela.

Zatím teda tady nebyl žádný Big Beat pořádný v kalendáři, musíme s tím něco udělat. V roce 63 se narodil Blaze Bailey. To jsou Blaze, Wolfsbane a ještě, nebudete tomu věřit, Iron Maiden.

Tak co by jsme tam ještě našli zajímavého v kalendáři? Já tady vidím, vydržte mi chvilku. A ještě chvilku. A mám tady nějaký narozeniny. Mám tady narozeniny jedny zajímavý. To by vás mohlo zajímat. 1967, to se 29. května narodil Noel Gallagher z Oasis. Takový hodně problémový člověk. Jo. To je, o loku hráli hezky, to jo.

Jinak Boles, jestli jste znáte, Wonderwall taky, že jo, Wonderwall. Já tady mám ještě jednu věc, aby jsme se vešli do kalendáře. Já nerad krátím skladby, že jo, ale tohle je notoricky známá záležitost. V roce 71 od 29. května Rolling Stones vedou americkou singlovou hitparádu se skladbou Brown Sugar. To je hezká věc, úspěšná. No, za nějaký čas jeli do Číny na turné a Číňani jim řekli, no tak jako hezky hrajete, kluci, to jo, ale Brown Sugar u nás v Číně hrát nebudete. A to je pro dnešek z kalendáře na 29. květen všechno.

0: Bylo 20 hodin. Posloucháte
1: Hey Radio.
2: Full time rock for you.
3: Radio Hey.
4: Radio Hey.
5: Tak to tady probereme, moc toho zatím není, ale Vladinka je první dneska. To jsou věci. I dneska se nejde hlavní závod, dneska se jede spíš taková jako benefice pro starý vysloužilý cyklisty, vystřeba Beatles. Benefice pro pana Kajta, že to znáte tu skladbu. A co nám dává Vladinka? Vladinka nám dává, přeje krásný večer do rádia a posílám s holkama tatínkovi nejkrásnější pozdravy a moc tě milujeme, tatínku, plus k tomu Citrón, teda jako kapelu, Schoulená.

Za chvilku navštívíme paní Editu, ale teď je tady Zdeněk Petruše a s nima Thea Racochail a vidějí to všichni teda na Holter, tedy kapelu, tak to bychom mohli. Píšou Zdeněk Petruše, Thea a Racochail, když zaskakuju, že bych mohl zahrát Holter. To bych mohl, to je svým způsobem velmi dobrá kapela, tak si to dáme. Zdravíme do Plzně a posíláme.

A jak to vypadá, milí posluchači, tak tady máme paní Editu a paní Edita nám napsala, že by ráda Roxy Music, tak dáme.

Jerry nám píše, to znamená, že budeme hrát na sever. Podještě dobrý večer dnes, prosím, pro naše děvčata Ivanku, Péťu, Zuzku do Jamajky, podještě tento song Aerosmith's Dream On.

Aerosmith. Další tady máme, když na to tak dívám, Vilda Běrá Testament. Tak jo, ahoj Jenda, pust nám to k rumu kartám na zahradu. No tak jo, no.

Pak tady máme, je tady Jirka Magor, že by rád že by rád Luboše Pospíšila a konkrétně lásku, ale že to je problém. To je z alba generace, CK vokalu, já ho tady nemám. Musíme nějak improvizovat, co bych Jirkovi Magorovi O nabídnul. Třeba z alba Vzdálená tvář bychom mohli. Tak bychom to mohli zkusit. No, Vzdálenou tvář dáme, to je docela hezký. Snad se to bude líbit Jirkovi. Tak to dáme, no.

Tak doufám, že se líbila. Posluchačka Hany píše, zahrajte mi prosím kapelu Citron, písničku Ocelového města pro mě a mého přítele Hondurase. Jen tak k pivečku a k ohni. Ahoj Hany z Rumburka.

A jeho Češi nám píšou, Martin z Prativína by dal sifón, teda kapelu, že jo. Z kapelu jdeme na pivo. Ahoj, zdar jen do a posluchači a slouchači. Na zahradu k bazénu a k pivu pro klidný večer.

Pak tady máme Martina Š. Martin Š píše, že by dá Johnnyho Cashe Most přes rozbouření vody předělávku od Simona Garfunkla. Tak děkuju za poslání písničky, ale věc má jeden háček. My možno poslat písničku do rádia bez problémů a my můžeme bez problémů zahrát, ale pozor, když se třeba jedná o amatérské kapely a o jejich demáčky, které nejsou teda v prodeji, jo, tak to jde, no, prostě, ne, no, prostě demákama, ale jakýkoliv komerční projekt, teda myslím ze zahraničí, snímky světových umělců, tak ty musíme koupit, to se kontroluje docela přísně, jo, takže, protože tam musí být tý nahrávce výpis všech parametrů, nejen kapela interpret, ale taky katalogový číslo a objednací a tak to dále a tak dále. Tak zkusíme toho Johnnyho Cashe, když budeme mít chvíli čas. A jinak já si myslím, že tu exotickou verzi Smoke in the Water, pak když se teda jedná o latinu, tak to bych měl se Sanjurem Kokonutem. To bych si mohl taky pustit. To je veselý, to je hezký. Ale když bude chvilka, tak bych mohl Martinovi pustit i předělávku dalšího Simona a Garfunkla, tentokrát boxera v podání, ještě to mě vypadlo jméno té umělkyně. No nevadí, já si vzpomenu. Když bude chvíle, jak to zahraju. Tak jo, takže Most před rozbouřený vody tady máme speciálně teda pro Martina. Tak jo, tak dáme.

Tak to už jsme měli Johnnyho Cashe a máme tady, koho tady máme, to je přibylo lidu teda, dneska je tady docela nával, takže máme tady, dejte mi chvíli, já tady provedu uspořádání U1 a co do toho dáme, no. Tak tady vidím Paďour zbukovan to dává s kapelou Doga, když chlapi tančí.

Když chlapi tančí panínka z taxíku, to vidí na 100 zvířat dokonce. To jsou mi věci. Tak co dáme? Ze 100 zvířata má? Jo. A hlbašimským taxikářům a hlavně posímu, posílá tedy panínka z taxíku, 25 od 100 zvířat, tuším z Alba, ministerstva mýho vnitra.

A co pak tam vidíme, milí posluchači, vidíme tam, vydržte mi chvíli, mám takový dojem, že to Pavlík Sůza. Pavlík Sůza by rád slyšel Roxetti, poměrně starší, zkusíme to, jestli se nám to nějak povede, no, tak. Tak jo, zdravíme Pavlíka a posíláme.

Ej, to mi to utělo zase. A zlobí ten přehrávač nám, jeden z těch dvou hlavních, co tu máme. A Jurášek to vidí na 100 na 100. To je rozumnej nápad. To bychom mohli a já se podívám. Jo. To bychom mohli dát. A koukám, něco mi tady hraje a teď nevím co. Vydržte mi chvilku, musím to zjistit. To jsou neuvěřitelné záhady, jo? A ještě chvilku strpení. Tak, už bych to měl mít, jo? To vždycky v tom softwaru, tady tam něco se tam šprajcne a hraje to jak o život, jo, ale všechno dohromady. Tak Judášek, 100 na 100, zdravíme Judáška, zdravím do studia, dneska bych chtěl pro všechny příznivce dvou kol, a to je i pro mě, tak už bych měl vyjet, to je pravda, je docela hezky. Tak jo, zdravím a posílám.

Tak to byl Trautenberg, posloucháte Radio Hej a posloucháte páteční pořad s Honzou Kulíkem v Záskoku a mám tady jedno docela dobrý přání na kapelu Who. The Who, to jsou Mongolové. Zkusíme vlčí totem, to může být dobrý. Tak hrajeme nebo nehrajeme, to jsou mi věci teda. Neuvěřitelný. Takže zkusíme ještě jednou, jo? Už to je jednou.

Konečně jsem rozluštil taky přání od Libor. Ještě to ne. Slyšíte? Dobrý, ne? To ta mongolská step tam slyšet. A rozluštil jsem přání od Libora z Hukoval, tak už to mám, dokonce jsem to našel, ale mám tady rokovou zónu Srdčany, což znamená, že vaše oblíbená Metallica zrovna teď bude právě, tady je.

Tak to bychom měli, takže Libor Hukvaldy. Dáme ty Valkýry z Valhaly. Snad jsme to trefili, jo? Tak vydržte mi chvilku a už by to mělo hrát. Tak jdem na to.

Tak to bychom měli a já tady musím najít něco v deskách, takže mi to chvilinku bude trvat, tak mě vydržte, mezi tím si dáme. Ježiši, já tady mám, jsem tady zapomněl na jedno přání. Jíťa, jakou dobu tady čeká chudinka Jíťa na své přání, já na ní tě zapomenu. Dej mi tu číslo od panoptika Milanovi, Pepovi a Denise ke grilování a taky Pavlům do vidlaté seče pro dobrou náladu.

Takže nech mi to číslo. Panoptikon, ježiši, desátá už se blíží, to musíme pofrovat. Kulmen nám píše, že by tři sestry jsou v mazutu a bude to speciálně, bude to speciálně pro bratra Stanleyho jen tak na pohodu.

Tak to by se měli sami mazutu, já jdu hledat další věci, které tady máme. Taky Forest Jump tady bude za chvíli, kapela teda. Tak já na tom pracuju, aby to teda odsejpalo. A vidím tady, vydržte mi chvíli ještě, co bychom mohli. Věru Špinarovou, ale tu budu muset najít. A Sovi Mazdutu jsme odehrali Iron Savior. To bychom mohli od Martina. Jen dopust to pro moji renču a pro všechny, co držíme vlnu.

A zapomněl jsem málem, že jo, ale zase ne tak úplně, protože jsem tam musel hledat v hromadách desek a Libor Hukvaldy to jsme měli, byl tady někde Forest Jump, tak mě vydržte, Kuhlmannovi jsme hráli Sovy v Mazutu a ještě tady jeden kousek s tím Forestem Jumpem. Veltrusy, ano, Steve Veltrus to vidí na Forest Jump, konkrétně tu, tak to dáme, no. Tak si to užijte tam Veltrusích a já to odpálím teda, jo.

Tak tady jsme měli Forrest Gump a Libor Zmíchovic, vidíte, málem jsem na něho zapomněl. Lords on the Waltz, Guano Apes.

Tak vypadá to, že ještě spouknem dvě přání, tak doufejme, že to bude. Já tady mám Mišoše, ten bude za chvíli, protože to musím si připravit. A pak tady máme, já vám ještě řeknu. No tak, a pak tady máme, já vám ještě řeknu. Michal Houba je tady, dává Věrku Špinarovou Kouzlo bírejch čar. To bude motorkářská píseň určitě. Tak to dáme, za chvíli je na řadě Mišoš. Tak si to užijte zatím a jdeme na to.

0: tak přátelé, vezmeme to fofrem, jak to vypadá, tak teď nebudem, no možná nebudem asi houkat, to nestihnem. Na houkání poče písení je to trošku delší, Metalička, ta novější, teda zdravím Mišoše naš stálýho posluchače a měl bych to tady už přirychtovaný. Tak jo, tak zdravíme a posíláme.
1: Na rádiu Hej neuslyšíte žádné pohádky, ale pořádný Big Beat a Rock'n'Roll.

Zánovní metalička pro Mišoše, já tady budu mít ještě. Pro Petra z Pelřimova tady mám Šafránka s Folkmanem motorkářskou a ještě se tady mačkne pro Hany, která to dává pro kamaráda Míru a tři sestry, já jsem Aleš, ale to už bude z Prahy, milí posluchači z Matičky Prahy. Tak jo, já vám děkuju za poslech a budu se těšit, kdybychom se měli vidět zítra, vlastně vidíte, že je sobota, velká Rock on Air, sobotní od 19 do 23 hodin v kuse, tak tedy mějte, milí posluchači, hezký zbytek pátku, užijte si ho v rámci možností, mějte se fajn a hlavně důležitá poučka, jo, to jako vždycky opakuju, držte vlnu.

lidi, posloucháte Radio Hey. Rock a pop rock. Ta nejlepší muzika z 80. a 90. let. Hey Radio. Na nic si nehrajem. Prostě hrajem.

0: No, chlapče, to už tady bylo.
1: Aha, už je to tu zase a v rokovějším ruchu.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Bylo 23 hodin.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej. Rádio Hej.

0: Rádio Hej.
1: No, chlapče, to už tady bylo.
0: A je to tu zase a v rokovějším ruchu.

Dobrý den, milí posluchači, a nyní další recept z naší kuchařky pro každého. Nejprve rozhřejeme tuk. Potom do kotle vhodíme pálivé papíry.

0: Rádio Hej.
1: No, chlapče, to už tady bylo.
0: Aha, už je to tu zase a v rokovějším ruchu.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byla 1 hodina po půlnoci.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Hej Rádio.
5: Full time rock for you.
6: Rádio Hej.
7: Rádio

slavná hudební výročí na rádiu Hey. S náma se nudit nebudeš, protože právě teď začíná pořad slavná hudební výročí na rádiu.

Milí posluchači, právě nám dohráli Volbeat. Od mikrofonu vás zdraví Tomáš a já vás vítám u poslechu dalšího dílu pořadu Hudební výročí. Dnes se mrkneme na 21. týden, co se v tomto týdnu odehrálo. Teď už kysáci.

20. května v roce 1944 se narodil zpěvák Joe Cocker, takže my si teď pouštíme jeho známý single Tonight.

21. května v roce 1983 se David Bowie v USA dostal na vrchol hitparády se singlem Let's Dance a v roce 1967 se narodil kytarista kapely Citron Jiří Šperl.

22. května v roce 1971 album kapely The Rolling Stones Sticky Fingers se v Americe dostalo na vrchol hitparády. Vstoupilo do historie také díky obalu, na kterém bylo použito nové logo skupiny, které znáte dodnes. To znamená, že mělo podobu rtu s vyplázným jazykem.

23. května v roce 1947 se narodil člen kapely Electric Light Orchestra. Bill Hunt.

24. května v roce 1941 se narodil americký zpěvák a textař Bob Dylan a v roce 2003 Paul McCartney odehrál se svou kapelou první koncert v Rusku, na který se dostavilo přes 20 000 fanoušků.

25. května v roce 1985 se Dire Straits v Británii v Americe dostali na vrchol hitparády s albem Brothers in Arms a v roce 1948 se narodil Klaus Main, lídr skupiny Scorpions.

26. května v roce 1964 se narodil Lenny Kravitz, americký zpěvák, kytarista a textař, a v roce 1972 se narodil bývalý bubeník Oasis, Alan White.

Přátelé, dnešní díl pořadu Hudební výročí je u konce a já se s vámi musím rozloučit. Já vám přeji krásný zbytek dne a my se uslyšíme zase s dalším dílem za týden zde na vlnách Rádia Hej. Takže mějte pěkný den. Ahoj.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 2 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.
7: Na nic si ne.